0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, 2 hodiny ráno. Po celé republice se prý lidé zase pachtí s tím, jak se dostat do formy do plavek, ale podle nejnovějších dat z hospod to vypadá, že to spíš dopadne jako každý rok na pivu a utopencích. Odborníci varují, že s příchodem letních dnů se zvyšuje riziko, že si spletete břišní svaly s břichem po guláši, a to už fakt nikdo nechce, co si budeme povídat. Mezitím, v jednom moravském městečku, se jeden snaživý občan pokusil o letní grilovací maraton, který skončil evakuací celého paneláku kvůli uzenému kolenu v ohnivé lázni, tak bacha na to, ať vám to taky neskolabuje.
4: Ze společnosti.
5: Na letošních Českých lvech nastal pořádný poprask, když se jedna herečka rozhodla přijít úplně nahá. Konečně někdo, kdo se nebalí do zbytečných hadrů a ukáže, co má. Někteří čuměli jak puci, jiní si asi přáli, aby se takhle chovala častěji.
4: Kultura.
5: Tak to máme zase veselo, pankáči se sjíždějí na Open Air Tří sester v Braníku, kde se bude slavit 41 let jejich neúnavného chlastání a žvaní. Očekávejte kropení pivem, spocený těla a asi i pár ukázkových pádů, prostě kultura pro vyvolený národ. Kdo nezařve slou fanánkem po půlnoci, ten jakoby nebyl.
4: Sport.
5: Tak to nám naši hokejisti ukázali, jak se prohrává se Slovinskem, fakt k popukání. Místo aby makali, tak se trenér Rulík vymlouvá jak malej fracek na rozhodčí, přitom i naše babičky by střílely líp. Celý národ má chuť se z toho posrat a Slováci se nám teď můžou akorát smát, co jsme to za hokejovou velmoc.
4: Doprava.
5: Pěkně to na našich silnicích zase houstne, to je panečku pekelná kombinace uzavírek, debilních řidičů a nesmyslných objížděk. Místo abyste si užili pohodovou jízdu, tak se zase jenom motáte v kolonách jako nudle v bendě, kde by jeden byl z té pomalé rychlosti. Držte se na uzdě, ať vám nepraskne žilka a nepředvedete nám na cestě další dopravní nehodu, protože tenhle kolaps už nikdo nerozdýchá.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Takže, drazí posluchači, zítra nás čeká docela průměrný den, na východě sice ještě dozní nějaký ten déšť, ale celkově to nebude žádná velká tragédie, spíš taková ta klasická šedá nuda, co známe z manželství. Denní teploty se vyšplhají na příjemných 16 až 20 stupňů Celsia, takže kalhotky nechte doma, ať se vám nezapaří špeky, zatímco v noci to spadne na pouhých 5 až 1 stupeň Celsia, a bacha na přízemní mrazíky, ať vám nepřimrznou koule k zemi.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Crazy Rádio, minimum muziky, maximálně fun.
7: Lady, people, mira mamita, I'm the father of the side of the world.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: V autě do sebe nabourají dvě blondýny, no tak vylezou z aut a strašně se hádají. Jsi koza! Jsi kráva! Kam jsi jela, kozo? No do kosmetického salonu, krávo! To já taky, ty kozo! A na kolik jsi měla termín, ty krávo, co? No na 11. hodinu, ty kozo! No teď ti říkám, že jsi kráva. Já tam přece měla být na 10. Tím pádem si mi měla dát přednost ty.
3: Maximálně fun. To je Crazy Radio. Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Oh,

0: odbyla 16:00.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, 4 hodiny ráno. Po tom, co jsme letos viděli na Eurovizi, je jasný, že někteří umělci už fakt nevědí, co s prdelí latex, třpitky a převleky, co by zahanbili i ostřílenou striptérku. Náš Daniel Žižka sice šel do jednoduchosti,

0: ale v téhle modní džungli by se trocha té lascivnosti taky nestratila. Hold, každej se musí nějak ukázat, a my se na to z gauče jenom čumíme.
1: Ze společnosti.
0: Čechům se podařilo během prvních 3 měsíců letošního roku přijít o 800 milionů korun kvůli kyberšmejdům, kteří jsou v online světě očividně aktivnější než někteří v ložnici. Zatímco celebrity jako Simona Krajinová se rozčilují nad mladými smrady, kteří jim radí, jak vypadat, obyčejní lidé řeší spíš, jak nepřijít o své peníze kvůli podvodníkům s podobně sofistikovanými triky jako puberták s lehtivými fotkami. Paní Michaela zase radí čtenářům s jejich sexuálními problémy, třeba když se jí líbí táta kamarádky, což ukazuje, že erotické jiskření kvete v Česku navzdory digitálním hrozbám a blbým radám o vzhledu.
1: Kultura.
0: Hele, pokud hledáš kulturní zážitek, co ti rozhýbe vnitřnosti, tak v Praze pořád frčí Muzeum sexuálních mašinek, jediný na světě. Tam si člověk uvědomí, že lidstvo se už od pravěku kurva snažilo najít nové způsoby, jak si to pořádně užít. A bacha, i když tam strávíš jen půl hoďku čuměním na robertky a korzety, budeš mít o čem vyprávět u piva.
1: Sport.
0: Na včerejším finále amatérského triatlonu v Pohořelicích došlo k nečekanému zvratu, jeden z účastníků se v zápalu boje, místo převleku do plavek, prostě svlékl do naha a skočil do vody s tvrzením, že žádný hadry ho v tomhle tempu brzdit nebudou. Jenže si chudák spletl trať a doplaval rovnou k výletní lodi plné německých důchodců. Ti z toho měli větší šok než z pivních cen na festivalu, což už je co říct.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 u Mirošovic je to teďka pěkně v prdeli, stála tam kolona jak hovado, protože se tam prý nějaký manželský pár rozhodl si to rozdat přímo na kapotě. Několik čumilů to málem nabouralo, takže pokud spěcháte, radši si rovnou zajeďte na nějakou romantickou pumpu, než se tam srovnáte s tím, že se prostě čeká.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková typická česká bramboračka, oblačno, místy i nějaká ta přehánka, prostě nic moc pro exhibicionisty. Nejvyšší denní teploty se ale vyšplhají na příjemných 16 až 21 stupňů Celsia, v noci se ale připravte, protože rtuť spadne až na 1 až 5 stupňů a místy klidně přimrzne i k zemi. Takže bacha na namrzlé chodníky, ať si nerozbijete držku, když se vracíte z pořádného tahu.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Crazy Radio.
2: Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute...

0: jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a vidí ho tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Heger říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to musím říct doma, starý. Dojde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ona ti je tam socha, nahý ženský, takhle si tam drží list. A on ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču?
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fakt.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Vzal si dva leasingy, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry. Bylo

0: dá, dá.
1: Chlapi, nalejte to pivo z oken, podívejte se, jak vypadá. No to je, přece no, opravdu, no, to je sranda, lej pivo z oken.
0: Crazy Radio.
2: Odbyla pátá hodina.
3: Crazy Radio.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
0: Crazy Radio. To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, 5 hodin ráno. Podvodníci v Česku přitvrzují a už jim nestačí jen prachy z vašich účtů, teď se falešní bankéři snaží z lidí vylákat i nahé fotky. No tak to se podívejte, kam až ty svině zajdou, hlavně si nefoťte ptáky.

0: ani kundičky pro žádného bezpečáka z banky. Raději si nechte peníze, holky a kluci, a nahoře bez si užijte klidně sami.
1: Ze společnosti.
0: V tuzemsku se provalilo, že jeden týpek dělá kompars v pornu a prý vidí do branže víc než obyčejný divák. Představte si, co všechno se tam odehrává za zavřenými dveřmi, když i Xový má takový přehled. Ti lidé tam asi zažijí větší pohodu, než průměrný manažer v korporátu.
1: Kultura.
0: Urostlí hasiči z Týna nad Vltavou nedávno rozpumpovali internet, když se museli sprchovat venku jen v boxerkách kvůli výpadku vody a nazbírali za to tisíce lajků. Evidentně nestačí chlapům zachraňovat životy, musí ještě ukazovat těla, aby se o nich mluvilo. No, a kdo by se na tyhle mokrý a vysportovaný zadky nekouknul, co?
1: Sport.
0: Místní fotbalový mač v Dolní Lhotě skončil divočinou, když rozhodčí, evidentně posilněn několika pivy, ukázal červenou kartu i vlastnímu fanouškovi, co mu prý sprostě nadával do matky. Naštvaný divák se pak pokusil o sprint přes hřiště v trenkách, ale chudák to nedal ani do půlky. Inu, hold se ukázalo, že fotbal se dá hrát i s promile, ale sprintovat už je horší, ty vole.
1: Doprava.
0: Tak to vypadá, že D1 zase předvedla svůj pravý charakter, soudruzi. Nedělní nehody tam řidiče zasekly na hodiny a jezdilo se v takových kolonách, že se lidi museli ptát, jestli tam někdo z nudy nezačal souložit s volantem. Doufejme, že dnes ráno už se ta posraná dálnice umoudří, jinak se na ní můžeme rovnou vysrat.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Ráno se nám to sice trochu mračí, na východě snad ještě něco kape, ale přes den se to vybere, aby se vám líp opalovaly zadky na nějakých 16 až 21 stupňů Celsia. Noční teploty klesnou k 1 až 5 stupňům, tak si pořádně natáhněte tepláky, ať vám to tam dole nezmrzne, vy nadrženci.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Maximálně fun!

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka říká manželovi, miláčku, co bys řekl na to, kdybychom to dneska dělali tam, kde jsme se poprvé potkali, manžel na to, v hospodě na pánských hajzlech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

Tohle to je banjo a tahle věc je nahá. Najednou lítáš nad vodou a ne náhodou.

0: chlap jde po poli, najednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený, tak k němu přijde a povídá, ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemšťana, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? On povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky? A všichni. Všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? To mám všichni. A ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pa, ne, jenom my Židi.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Fajn rádio.
1: Zpravodajský servis.
2: Zprávy Crazy rádia. Aktuálně v Čechách.
3: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, 6 hodin ráno. Po celé republice se prý v posledních týdnech neuvěřitelně rozjel trend nahých plavek, které toho sice moc nezakryjí, ale o to víc rozproudí krev. Muži si pochvalují ten výhled, zatímco některé ženy se smějí, že jim na pláži stačí jen sluneční krém a dobrá nálada. Holky, bacha na spáleniny, tohle by mohl být pořádnej průser, když se to s tou volností přežene.
2: Ze společnosti.
3: Městská policie v Týně nad Vltavou věla k hlášení o bezhlavém těle nalezeném v lese, což by rozjelo pořádnou mašinérii. Ukázalo se, že nebožka byla jen silikonová pana ze sex shopu, které někdo ukradl balík a vyhodil ji. Aspoň víme, že ani mrtvá pana v lese nepřekvapí českého zloděje natolik, aby si ji nechal.
2: Kultura.
3: Open House Praha právě teď dráždí zvědavce. Až do 24. května se odhalí přes 100 baráků, kde běžně čumíte jen zvenčí, včetně 20 novinek. Takže bacha, abyste se nepodívali, kam nemáte, když tam zrovna někdo nebude chtít, abyste čuměli.
2: Sport.
3: Překvapivá zpráva z českého hokeje, Češi to na mistrovství světa ve Švýcarsku docela posrali, když v základní skupině nestačili na Slovinsko 2-3 v prodloužení, což je pro Rulíkův tým dost solidní ostuda. Fanoušci se teď bojí, jestli to nebude mít vliv na další zápasy, ale hlavně na to, kolik panáků hokejisti vypili po zápase. Taková prohra se Slovinskem je fakt šok, světový tisk se směje a už se mluví o tom, že by se na to mělo koukat jako na regulérní český trapas.
2: Doprava.
3: Kolona kamionů na D1 před Brnem, delší než 50

0: kilometrů, nasrala řidiče do Ruda, když se tam balila kvůli německým svátkům. Ti chudáci kamionáci, co se snažili dostat domů na Balkán, tam museli snad i chytat lišky za ocas. Je to prostě na hovno, když se celá Evropa rozhodne srát na jednu dálnici najednou.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková ta jarní houpavá nálada, kdy se počasí nemůže rozhodnout, jestli už chce fakt hřát, nebo si ještě hrát na ledovou královnu. Ráno si dáme pozor na chlad, teploty budou kolísat kolem 3 až 6 stupňů, takže se nám ještě mohou přilepit prdelky k sedačkám v autě. Ale nebojte, přes den se to rozjede na příjemných 16 až 18 stupňů, což je ideální na to, abyste odhodili svršky a ukázali světu, že zima už je fakt v prdeli.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Rádio, minimum muziky, minimum

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Přijde dvoumetrovej havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on prští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř, 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, jak kurva.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: Prescription.
1: Damn!
0: I done spilled my drink.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. května, slaví svátek Nataša, jméno latinského původu, které se překládá jako narozená v den Vánoc. Všem Natašám přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Crazy Rádio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, 7 hodin ráno. Láska kvete i vysoko nad zemí, a někdy to vypadá, že i hodně rychle. Podle bulvárních plátků se na palubě letadla seznámila dvojice, která si to hned střihla, aby využila čas strávený v oblacích naplno. Doufejme, že turbulence nebyla moc velká, nebo to musela být fakt divoká jízda.
4: Ze společnosti.
5: Týn nad Vltavou zažil nedávno policejní manévry jako z kriminálky, když jim oznamovatel nahlásil nález bezhlavého těla v lese. Z děsivého případu se ale vyklubala jen ukradená silikonová pana, která se nejspíš nelíbila zloději, tak ji tam prostě odložil. Strážníci tak nakonec místo vraha řešili obyčejnou krádež a lidské choutky, které pachatele neuspokojili.
4: Kultura.
5: V Týně to teď pořádně žije. Místní urostlí hasiči si udělali venkovní sprchu a bez ostychu se v boxerkách producírují před celým národem, čímž sbírají tisíce lajků. Evidentně jim horko bylo tak, že se museli pořádně schladit, a zřejmě se jim povedlo schladit i nejednu ženskou fantazii. Kdo by to byl řekl, že obyčejná hygiena dokáže rozproudit tolik krve.
4: Sport.
5: Český fotbal se zase ukázal v plné kráse, a neb kdo nebere úplatky, okrádá rodinu. Policie totiž sebrala skoro 50 lidí za ovlivňování zápasů a sázky. Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři, rozhodčí a dokonce i prvoligové kluby, což je fakt síla. Zdá se, že v naší Kopané se víc kope do prachy než do balónu.
4: Doprava.
5: Tak to vypadá, že na silnicích se zase dějou věci, co by jeden nevymyslel, protože někteří naši spoluobčané asi fakt rádi kombinují elektrickou koloběžku s chlastem a drogama. Jeden vocas nadýchal půlku pivovaru a další byl pozitivní na FET, přičemž oba měli ještě k tomu zákaz řízení. Pánové, jebe vám. S takovýmhle přístupem k dopravě se brzo dočkáme opilých jednorožců na dálnici.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný slunce a teploty se vyšplhají až k parádním 25 stupňům, tak si vezměte opalovací krém, ať to pak nesvědí jako sviň. Pořádné horko pak vystřídají přehánky a bouřky, takže večer možná uvidíme i nějaké ty blesky, tak si schovejte mokré prádlo a ideálně i partnera. Oblačno až zataženo s občasnými dešti a místními bouřkami očekávejte i v noci, s teplotami klesajícími na příjemných 12 až 8 stupňů Celsia. V úterý si pak užijeme většinou oblačno, přehánky už ale budou jen ojedinělé a teploty se vyšplhají na slušných 22 stupňů.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Policajt zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50. Policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio. Odbyla 8. hodina.
3: Crazy Radio.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
5: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, 8 hodin ráno. Letošní léto na českých koupalištích prý ovládnou mikroplavky, takže se připravte na pořádný vizuální šok a opálení na nečekaných místech. Někteří to berou jako sexy trend, jiní jako předzvěst infarktu z překvapení hlavně, ať vám ta nitka nespadne do bazénu, vyšviháci.
7: Ze společnosti.
8: Češi si pořád drží nekorunované prvenství v tom, kolik piva do sebe ročně nakopnou, s průměrem přes 140 litrů na hlavu, což je prostě úctyhodný výkon. To už je pořádná dávka, takže se není čemu divit, když občas někoho potkáte, jak se vesele motá s pivovarem místo žaludku. Kdo by se s takovou pivní reputací divil, že u nás i pivo je kulturní dědictví.
7: Kultura.
8: V Plzni si vzali na paškál legendu Josefa Skupu a udělali z něj kabaretní reví. A pozor, na jevišti se prý mihne i Gottwald z SSáky, takže žádné nevinné loutkové divadlo pro děti. Spíš to bude taková pecka, co vás posadí na zadek a ukáže, že kultura může být i pořádná špína.
7: Sport.
8: Amatérský fotbalista z Horní Dolní si po vítězném gólu natrhl nejen vazy, ale i trenky při oslavě, čímž pobavil davy a získal cenu za nejvíc exponovanou oslavu roku. Jeho snímek s holým zadkem obletěl internet rychleji než balón do sítě, což z něj udělalo místní celebritu a legendu hospodských sázek. Teď se spekuluje, zda si nový sponzor roztrhaných trenýrek najde i pro jeho rehabilitaci, anebo jestli bude hrát v sukni.
7: Doprava.
8: Včera se na dálnici D4 u 82. kilometru objevily cihly přímo na vozovce, což řidičům pěkně zavařilo. Někdo si tam asi zapomněl stavební materiál, nebo mu cestou vypadly, což je fakt na bednu. Takže bacha, ať vám dneska nepraskne pneumatika o cizí bordel.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká celkem proměnlivý den, po ranních deštících, hlavně na východě, se obloha začne pomalu trhat, takže třeba i na balkónech bude co vystavovat. Ráno se teploty drží mezi 3 až 9 stupni Celsia, takže venčení psa může být pěkná kosa na péro, ale přes den se vyšplháme na příjemných 13 až 21, což už je skoro na letní sukínku, nebo alespoň na ty letní plány. Přehánky už jen ojediněle a spíše na horách, takže si klidně můžete jít zbalit fidlátka a vyrazit ven.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, fun!
1: Crazy Radio.
2: J-Lo,

0: si báječnou ženskou, vezme báječnej chlap.
1: Jednou jsem jel v tramvaji na Žižkově a tam seděl ožralý chlap v tramvaji a měl takový keci, že celá tramvaj, který měli vystupovat, tak jeli furt dál. A ten chlap povídá, já vám něco řeknu. Tak já bydlím tadyhle na Koněvové ulici a teď přijdu do baráku a my máme domovnici. To je taková kráva, že ona si dala socialistický závazek, že bude v noci chodit otvírat, i když nikdo nebude zvonit.

0: Lazy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, 9 hodin ráno. Máme pro vás čerstvou zprávu, která by rozhýbala i mrtvolu. Lebka svaté Zdislavy, kterou před pár dny ukradl 35-letý chlapík a zalil ji do betonu, je prý zpátky v Jabloném v Podještědí a v pořádku. To je fakt k popukání. Chudák svatá si asi myslela, že už má klid, a najednou se ocitla v takové betonové rakvi.
6: Ze společnosti.
7: Hokejové šílenství v Česku s sebou přineslo i nečekané zpestření, když během mistrovství světa v hokeji zaujala pozornost fanoušků i krásná Lucie Schlegrová. Tahle 44-letá dáma se totiž před zápasem prý pořádně vyprsila a ukázala, že i v jejím věku je pořád co obdivovat. No řekněte, kdo by se soustředil jen na puk, když jsou na stadionu takovéhle kočky.
6: Kultura.
7: Takže, v kulturním světě se slaví. Reality show Asia Express má své první vítěze, a kdo jiný by to mohl být než naše milovaná, Jelítka, kteří ukázali, že i s malou rezervou energie se dá dobít svět. Tyhle české buchty a buchtové kamarádky prostě dokázali, že na prdeli sice sedět umí, ale když jde o prachy a slávu, umí se pořádně rozhýbat. Nezbývá než gratulovat a doufat, že si za výhru pořídí něco, co jim ty pupky ještě víc rozbuší radostí.
6: Sport.
7: Ester Ledecká prý zažila pořádné drama mimo sjezdovku, když její tajnou lásku, francouzského frajera, ukořistila americká lyžařka Lindsay Vonnová. No, to je ale pech, holka, když ti chlapa vyfoukne jiná šampionka, co na to asi tak její trenér. Že by se teď Ester soustředila jen na sníh a nechala chlapy chlapama, alespoň na chvíli.
6: Doprava.
7: Dopravní situace v Česku je občas tak výživná, že se řidiči v kolonách snad stíhají i rozvést a znovu oženit, než se pohnou o pár metrů. Třeba v pražské Patočkově ulici si cestující linky 180 zvykli, že autobus místo jízdy funguje spíš jako pojízdná čekárna s desítkami minut zpoždění. S masivním nárůstem provozu na D1 o třetinu se tak zdá, že se naše silnice pomalu, ale jistě mění v jedno velké, pomalé a hlavně nudné rande na slepo.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká převážně sluníčko, sem tam se sice může objevit nějaká ta přehánka, ale jen taková, co nikomu nic neskazí, spíš osvěží. Odpolední teploty vyšplhají na příjemných 16 až 20 stupňů Celsia, ideální čas odhodit svršky a předvést, co jste přes zimu vypilovali, ale v noci pozor, klesneme k 5 až 1 stupni, takže na nějaké noční radovánky venku si radši vezměte deku, ať vás neprohlédne ranní mrazík a nenastydnete, vy uličníci.
6: To byly zprávy Crazy Rádia.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se říká kurva práce? Protože je to buď kurva práce, nebo se kurva nepracuje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky.

much hotter, I bet. Your eyes closed. Your arms.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. května, slaví svátek Nataša, jméno latinského původu, které se překládá jako narozená v den Vánoc. Všem Natašám přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky.

0: Kizzy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, 10 hodin dopoledne. Česká pošta se opět ukázala v plné kráse, když namísto balíku s erotickou pomůckou pro jednoho doručila sousedovi pletenou bačkoru, takže místo vášnivého večera měl dotyčný spíš depku. No, a aby toho nebylo málo, celebrity se nám zase chlubí drahými dovolenými, zatímco běžný Franta Novák počítá každou korunu a řeší, jestli si koupí rohlík nebo spíš ten lístek na MHD. Takže zatímco se jeden potí u plotny, jiný se potí někde u bazénu s koktejlem v ruce, což je fakt na hovno.
4: Ze společnosti.
5: Na zámku Červená Lhota se sešlo neuvěřitelných 87 červených kočárků, což je nový český rekord v počtu stejných, ale přesto unikátních přepravníků budoucích daňových poplatníků na jednom místě. Inu, matky vědí, jak stylově dobít památku a zároveň zlomit rekord. Kdo ví, třeba se příště sejdou jen zelené kočárky, aby to bylo genderově vyvážené, co?
4: Kultura.
5: Pokud už vás nebaví nudné galerie, vyrazte do Pelhřimova, města, kde mají všechno nej. Tamní muzeum rekordů a kuriozit nabízí pekelnou jízdu mezi obřím pyžamem, nejmenší galerií na světě nebo třeba lodí ze švejlí. Je to prostě kulturní bizár, co jinde ve střední Evropě jen tak neuvidíte.
4: Sport.
5: I občasné sportovní komentáře nám dokážou zvednout obočí, když například hokejový blafák vyzní jako roztáhnutí nohou, aby se puk vešel, kam patří. Zdá se, že i v tom nejtvrdším sportu se dá najít trocha lechtivé poezie. Tak hlavně, ať padají góly a komentáře zůstanou takhle štavnaté.
4: Doprava.
5: Takže, řidiči, dnes ráno to na dálnici D1 opět pěkně cinklo, ačkoliv za to tentokrát nemohli jen nákladňáky plné okurek, ale spíše něčí až příliš horká hlava a ještě žhavější telefon. Dopravu v obou směrech na několik desítek minut zastavila drobná nehoda, kterou podle všeho způsobil řidič z Brna, když se snažil na displeji mobilu najít tu nejlepší fotku z včerejší firemní party, místo aby koukal na cestu. A jak to tak bývá, místo fotek nakonec koukal na zadní nárazník před sebou jedoucího vozu, no, aspoň mu to ušetřilo čas s hledáním partnera na příští večírek, teď má rovnou kámoše na pojišťovnu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska to bude trochu ošemetné, hlavně pro ty, co nevědí, co na sebe od polojasna po občasné přehánky, zejména na západě. Rána sice drží teploty na hranici 0 až 5 stupňů, místy dokonce hrozí přízemní mrazíky, což je na květen celkem prdel, ale přes den se to vyšplhá na 16 až 21 stupňů, tak se nebojte trochu odhalit. No a na východě Moravy a ve Slezsku si to ještě chvilku užijí s oblačností a doznívajícím deštěm, s maximikolem 14
6: až 15. Od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? S tím Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Ba, výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. A prosím, čoustat, povídá, no počkej, no Zemanová, to není německy snad, nempa.
7: Já vím, soudružko, ale je to šen.

0: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: To je

0: Ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva, to palivo, to smrdí jak vodka. A ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole, jo, jak ti je tak blbě? A říká, jo, já už jsi ráno uprt, he, tak to neděle, já volám štoky, jo.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, 11 hodin dopoledne. Česká republika je prý přeplněná jak vánoční nákupní košík, skoro už nás tu bude 11 milionů a začínáme si šlapat na paty. Není divu, že si pak lidi stěžují na málo soukromí, když na sebe neustále naráží, a to nejen v tramvaji, ale i doma, což občas prý vede k docela zajímavým sousedským incidentům. Někteří si už stěžují, že se jim nedostává místa ani na to, aby si v klidu prdli, aniž by to nekomentovala celá vesnice.
4: Ze společnosti.
5: Strážníci v Týně nad Vltavou řešili pořádný bizár, když v lese nalezli bednu s údajným lidským tělem. Nakonec se z tajemné zásilky vyklubala silikonová pana, kterou někdo ukradl a zjevně ho už nudila, takže ji odložil do lesa. Případ se tak rychle změnil z detektivky na komedii lidských choutek a krádeže, přičemž panu policie šťastně vrátila majiteli.
4: Kultura.
5: Tak nám vyšla nová kulturní recenze, která trefně konstatuje, že sexu je všude plno, ale pravdu o něm najdeš jen stěží. Vypadá to, že zase někdo nahlíží pod pokličku lidských vztahů a zjišťuje, že to není jen o růžích. Hold, život není jen Netflix a pohoda, a někdy se musí přiznat, že v těch postelích to občas drhne.
4: Sport.
5: Nejeden fanoušek si lámal hlavu, kdo je vlastně nejvíc k sežrání v českém sportu, a teď to máme černé na bílém. V listopadové anketě o nejvíce sexy aktivního českého sportovce překvapivě ovládl hokejový brankář Lukáš Dostál, který ukradl srdce 23% hlasujících. Evidentně platí, že co je v bráně, to se počítá, a že i mezi žerděmi se dá najít pořádnej kus chlapa.
4: Doprava.
5: Plánované opravy a nehody se v Česká republika aktuálně řeší ve velkém, a tak se můžete klidně zaseknout i kvůli přípravám na festival nebo přestavbě mostů nad Pražským okruhem. Dejte si pozor hlavně na Kladně, kde už teď startují nové uzavírky souběžně s probíhající modernizací ulic, takže si raději přivstaňte, ať nedorazíte pozdě třeba na rande. Ostatně, zdržení na D5 u Prahy dnes ráno způsobila i silnější doprava, takže klídek, dýchat a snad se nikde nezaseknou zrovna na hajzlu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes si v Česku užijeme převážně slunečno s teplotami od 16 do 21 stupňů Celsia, jen na východě Moravy to bude o něco málo chladnější, takže na odvážné pózování s drinkem to tam moc nebude. Noční teploty klesnou k 5 až 1 stupňu.

0: takže pozor, ať vám ranní rosná koupel nezmrazí úsměv. Zítra pak očekávejte oblačnost s přeháňkami a teploty od 8 do 18 stupňů, což je tak akorát na domácí zábavu, co si budeme povídat.
1: Dobrý zprávy, minimum muziky, minimum

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.
5: Somebody give me a baseline.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, poledne. Tak prý nás pomalu, ale jistě dohání evropská nezaměstnanost, ovšem Česko si drží prvenství v tom, že se tu lidem nechce za prací moc stěhovat, takže zůstávají sedět na zadku, i když jinde by se jim třeba dařilo líp. Mezitím se na náplavkách a v ulicích objevuje nový, poněkud pochybný trend mezi mládeží, absurdně maličké sluneční brýle, které z jejich nositelů dělají spíš zmatené mouchy než stylové ikony. Naštěstí máme plno bizarností a kuriozit,

0: Out do více než stovky běžně nepřístupných budov a ukazuje, že i barák může mít duši. Tak to nevyužijte a nebuďte suchaři.
1: Sport.
0: Během hokejového utkání pronesl jeden z komentátorů legendární hlášku, backhandový blafák, roztáhni mi nohy a já tam dám kotouč tak, jak se sluší a patří. No uznejte, u tohohle se divákům muselo zatajit dech hned dvakrát. Že by se pak u puků začala objevovat tanga, to už je ale jen divácká fantazie.
1: Doprava.
0: Že by konečně začalo to pravé léto. Na D1 u Brna se to včera odpoledne změnilo v jednu velkou nudistickou pláž, když se po drobné srážce řidička dodávky rozhodla pro radikální převlékání přímo v odstavném pruhu a způsobila tím nejeden ohromený pohled a zpomalení. Někteří troubové pak museli mít fakt pevné nervy, když čekali v koloně s vidinou prsů v protisměru a u toho se snažili nenabourat do nákladňáku před sebou. No, hlavně že se nikomu nic vážného nestalo, a ti, co stihli fotku, mají co vyprávět u piva.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková ta klasika, kdy sluníčko bojuje s mraky jako naše babky o poslední akci v Lidlu, ale nakonec se ukáže a teploty vyšplhají až na krásných 19 stupňů Celsia, v noci to spadne k 6, takže bacha na holá záda, ať vám to neofoukne, když se budete vracet s rande. Zítra nás pak čeká podobná pohodovka s maximy kolem 20 stupňů, ideální na první venkovní kávičku, tak si nezapomeňte vzít s sebou něco sexy, ať máte co ukazovat.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Přišla manželka k lékaři poradit se s lékařem a stěžovat si na manžela, že s ním mnoho let prostě nemá poměr a co má dělat. On se zamyslí a říká, paní, prosím vás, a není ten váš muž onanista? On říká, vidí toho rošťáka, on celý život tvrdí, že je sociální demokrat.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. května, slaví svátek Nataša, jméno latinského původu, které se překládá jako narozená v den Vánoc. Všem Natašám přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pornem a telenovelou? V pornu aspoň víš, že tě na konci někdo pořádně ojede.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Easy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, 13. hodina odpoledne. Tak pozor, občané, někteří falešní bankéři už nechtějí jen vaše peníze, ale pro lepší identifikaci si rovnou řeknou i o pořádné nahé fotky. No, to jsou ale drzouni, s holým zadkem pak můžete zůstat dvojnásob.

0: ze společnosti.
1: Ostravané se už příští rok dočkají ohnivého mostu, unikátní dopravní stavby, která má chrlit plameny. Místní si tak nebudou muset stěžovat na ponuré počasí, když jim k prohřátí poslouží architektonický plamenomet. Doufáme jen, že svatební fotky tam budou vznikat v dostatečné vzdálenosti od ohně, aby nevěsty nepřišly o závoj.
0: Kultura.
1: V kulturním bulváru se řeší žhavá otázka, je mladá herečka Michaela Pecháčková zlatokopka, protože jí po románku s hokejistou Červenkou prý najednou přibývají pracovní nabídky. Inu, v show businessu je hold láska občas i skvělý business plán.
0: Sport.
1: Uf, člověk by řekl, že sport v Česku je jenom o nafrněných fotbalistech a hokejistech, ale občas se objeví i pořádný borec s lidu. Nedávno se do české databanky rekordů zapsal chlapík, co za rok vylezl na kopce Vysočiny nad 600 metrů nad mořem neuvěřitelných 1567krát. Takže zatímco si někteří o víkendu drbou koule na gauči, tenhle týpek dřel jak kůň klobouk dolů, nebo spíš pohorky dolů, před takovou vydrží.
0: Doprava.
1: Doprava na Pražském okruhu dnes kolabovala, když řidič dodávky plně naložené vibrátory asi zapomněl, že má brzdit, protože zíral na cyklistku s výrazným pozadím. Výsledkem byla jen lehká ťukance, ale kolona, ve které se teď desítky lidí klepou steky, je delší než ten největší vibrátor z jeho nákladu. Hold, pánové, občas se nevyplatí mít oči všude, co?
0: Počasí.
1: A teď se podíváme na počasí. Dneska se nám to počasí tak trochu šprajcuje, chvilku polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami, ale teploty vylezou krásně na nějakých 18 až 21 stupňů Celsia, což je na svlékání akorát. Jenom bacha na noc, kde si to některé oblasti hodí na 5 až 9 stupňů, takže žádné naháče v parku, a zítra si přistřihneme další dávku deště s maximy kolem 19 až 22 stupňů, no prostě apríl v květnu, fakt se na to vyser.
0: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

my family for love, their energy.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pizzou a mrtvolou? Pizzu si celá rodina objedná a schutí s ní.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, 14. hodina odpoledne. Dneska to vypadá, že Češi zase sekali latinu, a tak největší vzrušo dělají jen kvetoucí stromy a jejich pily, které nás serou úplně všechny a nutí nás smrkat jak o život. Ale pozor, podle některých studií nám příplová sezóna dodává i jakousi zvláštní energii, takže pokud se vám dneska něco hodně povedlo, třeba jste si nevypálili oběd, můžete za to poděkovat břízám a travám. Některé e-shopy zaznamenávají zvýšený prodej kapesníků, což ale bohužel nikdo nedává do souvislosti s rýmou, ale spíše s tím, že se prostě víc brečí nad fakturami.
6: Ze společnosti.
7: V českém éteru se zase probírá lechtivé téma. Herečka Alice Bendová a moderátorka Eva De Castello se v podcastu Menopauza rozpovídali o fotkách pinbourů a nahých žen. Bendová si dokonce posteskla, že už jí prý píšou jen lesbičky, takže pánové, máte co dohánět.
6: Kultura.
7: Kultura v Česká republika se nám, dámy a pánové, rozhodně nezastavila. Na Holešovské regatě se můžete těšit na hudební nářezy od Jiřího Kornači MIG21, ale hlavně na pořádnou srandu u mistrovství světa v přejezdu vodní lávky na kole. To bude zase mela, co?
6: Sport.
7: Český hokejový nároďák se dneska večer vrhne na Švédy, ale jeden borec jim bude chybět. Michal Kempný si totiž před bitvou asi radši dal teplou sprchu, protože ho skřípla nějaká bolístka. Takže uvidíme, jestli i bez něj dokážou naši kluci pořádně potrápit ty švédský krasavce.
6: Doprava.
7: Kdo dneska vyrazil na české silnice, musel mít nervy z oceli, nebo si rovnou koupit permanentku do pekla. Někde se zase srazil kamion s osobákem, jinde zablokovali provoz řidiči, co zapomněli, jak se řadí do pruhu, prostě klasická dopravní symfonie blbosti. Takže pokud jste v koloně, vzpomeňte si na to, že v tom nejste sami a že se to jednou, možná, někdy, uvolní.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dneska nám počasí v Česku předvede takovou menší aprílovou show s občasnou oblačností, takže na letní roby to nebude, maximálně se teplota vyšplhá na 16 až 20 stupňů Celsia. V noci to bude chtít pořádného parťáka do postele, protože se ochladí k 1 až 5 stupňům, místy i s přízemním mrazíkem, tak ať vám nenastydnou ranní ptáčci. Zítra nás sice čekají přehánky, ale denní maxima vyletí na příjemných 18 až 22 stupňů, takže žádné depky, lidi, bude líp.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
4: Crazy Rádio, minimum muziky.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

prachy si za něj nekoupíš. Jo. Jo, karton na bůvek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí, ale...

0: anebo píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej

0: prachy si nekoupíš.
1: Dva cigáni sedí, jeden říká: a ty, Deško, ty viděl jsi film Cikáni jdu do děbe? Pá, neviděl, ale viděl jsem film Cikáni jdu do roboty. Pá, tak to jsem zase neviděl já, lebo já na vědecko-fantastické filmy nechodím.
2: Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Radio.

0: nosí přes 40 tisíc dam a ještě na nás kouká z 500 korunové bankovky. Chudák Božena.
1: Sport.
0: Fotbalista Tomáš Chorý, známý spíš červenými kartami než góly, dostal ve Slavii definitivní stopku po úderech pěstí a loktem na hřišti. Jenže chudák kluk nezůstane bez práce, už se mu ozval západopločeský klub s vtipným lákadlem, stejně jsme v okrese za pacienty, tak pojď k nám. Kdo ví, třeba se s něj stane místní hvězda, co si občas jen tak plivne na čáru.
1: Doprava.
0: Řidiči v Náchodě prožívají dopravní peklo, jelikož tamní obchvat mění cestování v kyvadlové utrpení, hlavně o svátcích a při nájezdech Poláků. Kolony se táhnou kilometry a u kruhových objezdů je to takový hardcore, že by jeden nejraději poslal auto k šípku. Pokud máte rádi své nervy, své auto a vašeho spolujezdce, zkuste se Náchodu vyhnout, nebo si připravte pořádnou zásobu trpělivosti a možná i nějaké afrodiziakum pro zlepšení nálady po příjezdu.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečný den s teplotami kolem 20 stupňů Celsia, takže si na zahradě můžete klidně opékat busty, nebo se v plavkách opalovat na balkoně, ale nezapomeňte, že i slabé slunce dokáže udělat neplechu. Noční teploty se propadnou k příjemným 10 stupňům, takže svetr na rande u ohně s sebou, ať vám nezmrzne, však víte co. Teplota se dnes vyšplhá až k 25 stupňům a jasno bude ve většině regionů.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Starý dědek čumí z okna paneláku, strašně se diví a mumlá si pod fousy. Ty studenti jsou dneska tak chudí. Pět jich kouří jedno cigáro a ještě se tomu smějou. Minimum muziky, minimum maximálně fun. To je crazy.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. května, slaví svátek Natasha, jméno latinského původu, které se překládá jako narozená v den Vánoc. Všem Natašám přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Tancoval voják se Slovenkou a povídají se, no vy jste perla. Ona pá, je perla, to čižma brzo.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: Noisy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, 16. hodina odpoledne. Čeští kutilové se letos činí, a tak se opět masivně rozjel trend stavění bazénů na zahradách, i když je květen a voda má zatím teplotu tak na otužování. Holky na Tinderu si prý taky užívají jarní oteplení, ale spíše než plavání preferují lehké letní flirty a večírky, což je pro řadu mladíků pěkná výzva, protože musí konečně vytáhnout paty z domu. A jeden řidič se u Brna pokusil ujet policii na koloběžce, sjel do pole a pak zjistil, že je pěkně v prdeli, protože ho stejně chytili.
6: Ze společnosti.
7: Sociologové varují, že nám sociální sítě nekradou jen čas, ale i to nejlepší ze života. Podle nejnovějších zjištění mají na svědomí horší mezilidské vztahy a údajně i méně sexu. Takže místo lajků si radši jděte pro pusu, lidi.
6: Kultura.

0: Mě od dorostu až po profíky.
1: Doprava.
0: Kamiony nám pořádně zavařily dálnici D1 před Brnem, kolona se kvůli stavebním pracím a hlavně německým svátkům natáhla na desítky kilometrů. Obyčejní řidiči tak zažili nekonečné čekání, kdy si jejich auta dala pauzu dřív než oni. Tentokrát se to obešlo bez vážných zranění, ale nervy dostali pěkně zabrat, jako obvykle, když se na D1 něco posere.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dnes se v České republice ukáže slunce s teplotami kolem 18 stupňů, ideální pro odpolední kávičku venku, pokud si ovšem nechcete spálit dekolt. Zítra se sice oteplí až na krásných 20 stupňů, ale nenechte se zmást, místy nám to pořádně spláchne, takže si s sebou vezměte deštník, ať nejste mokří až na kůži, milánkové.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Help all the people! Now it's time!

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kamkoliv, rakovina je vždycky najde.
2: Minimum muziky, minimum

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, 17. hodina podvečerní. Naši milí spoluobčané se opět ukázali jako pěkní prasáci, protože po víkendovém nájezdu na koupaliště a přírodní pláže zůstaly všude hory bordelu a zbytků grilovaček, což nasralo kdejakého správce i starostu. Místní strážníci teď po celém Česku plánují zátahy na bezohledné hovada, co si myslí, že se po nich uklidí samo. Tak si, lidi, dávejte bacha, ať nedostanete mastnou pokutu a ostudu k tomu.
4: Ze společnosti.
5: Policie sáhla po bizarní metodě růženec při výslechu zloděje Lepky, což zní spíš jako scénář véčkového hororu než skutečná kriminalistika. Soudce se nad zlodějem navíc slitoval a do vazby ho neposlal, takže si ten týpek asi jen tak nenechá ujít příležitost si zase něco přisvojit. No, hlavně ať tenhle, růženec, nezavede nové standardy pro řešení kriminálních případů, to by byl teprve poprask.
4: Kultura.
5: Tak co, chlapi, místo fotbalu jste si potajmu pustili dojezd Ďábel nosí Pradu 2. Recenze naznačují, že pokračování téhle filmové módní estrády by bylo stejně zbytečné jako ponožky v sandálech.
4: Sport.
5: Český fotbal si minulý týden udělal ostudu až za hranicemi, když fanoušci Slavie po derby vtrhli na trávník a jeden chytrý

0: Hold, kdo by se s tím dneska cachtal, že ano?
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká v Česku spíše klidný den s teplotami kolem 18 až 19 stupňů, ideální na lehké šaty, co neodhalí příliš, ale ani nic neschovají. Zítra se sice objeví pár přeháněk, ale to už se nám teploty pomalu blíží k horkým letním večerům, kdy se bude svlékat skoro každý, protože rtuť teploměru vyletí až k 28 stupňům.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Maximálně fun!

0: Přijde ženská do francouzské prodejny v Jindřišské ulici a říká: dobrý den, já bych chtěla kilo hrušek. No pá, prosím, tady máte 242 korun. No pá, cože? 242 korun za kilo hrušek? No paní, nezlobte se, ale to si ty vaše hrušky za 242 korun slyšte do prdele. No pá, to nemůžu, tam už mám blumy za 316.
1: Minimum Info. Maxima.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Easy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme
4: Crazy Radio
1: pecky.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, 18. hodina podvečerní. Češi letos objevují krásy dovolené na domácí hroudě a vypadá to, že po covidové pauze frčí hlavně kempy, prý je ale problém s volnými místy a kdo si nebo okne s předstihem, má smůlu a může tak akorát čumět. A taky se u nás pořád řeší, jestli bude dost vody, protože bez té se ty prázdniny prostě neobejdou, a to ani ty domácí, natož pak když se člověk potí u grilu.
6: Ze společnosti.
7: Stezka Českem přináší řadu nečekaných momentů, třeba když se jede

0: koncertů Karla plíhala po stand-upy na stojáka, což je záruka, že si každý ten svůj kulturní orgasmus najde. Takže žádné mračení, ale hurá za uměním, třeba i pod širým nebem, kde se občas něco pikantního upeče.
1: Sport.
0: Tak to máme Ester Ledeckou, co si myslela, že rozchod s tenisovým Robinem Staňkem bude největší drama roku, ale chyba lávky, Milánkové. Ukázalo se, že její tajnou láskou byl sjezdař Matthew Violet, o kterém se mluvilo jen šeptem. A aby toho nebylo málo, údajně ho jí přebrala samotná lyžařská ikona Lindsay Vonnová, což je prostě pecka.
1: Doprava.
0: Ve Žďáru nad Sázavou právě startuje pouť, a tak se tamní silnice už teď klepou strachy, cože se to na ně valí. Řidiči se tam musí obrnit trpělivostí, protože kromě návalu věřících, co si jdou pro odpustky i pro pár piv, může vše zkomplikovat i počasí. Takže bacha, ať vám na hlavu nespadne poutní perník ani kapka deště.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká takové to typické jarní lehtivé počasí, kdy se denní teploty vyšplhají až na nějakých 20 stupňů, noční líbačky pak budou svědčit tak 5 až 10 stupňům, takže pozor na prochladnutí. A zítra. Zase nám sluníčko ukáže svých 19 až 21 stupňů, ideální na to, abyste odložili svrchníky a ukázali světu, co v sobě skrýváte.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Doktor říká pacientovi, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Dobrá je, že vaše tchýně má jen týden života. Pacient se rozradostní, a ta špatná. Doktor, že vás nepozná, až se vrátí z nemocnice.
3: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun. Do the rigga digga ding dong song.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: V autě do sebe nabourají dvě blondýny. No tak vylezou z aut a strašně se hádají. Jsi koza! Jsi kráva! Kam jsi jela, kozo? No do kosmetického salonu, krávo! To já taky, ty kozo! A na kolik jsi měla termín, ty krávo, co? No na 11. hodinu, ty kozo! No teď říkám, že jsi kráva. Já tam přece měla být na 10. Tím pádem si mi měla dát přednost ty.
2: Minimum muziky, minimum maximálně fun. To je crazy.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. května, slaví svátek Nataša, jméno latinského původu, které se překládá jako narozená v den Vánoc. Všem Natašám přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Crazy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, 18. hodina podvečerní. Češi letos objevují krásy dovolené na domácí hroudě a vypadá to, že po covidové pauze frčí hlavně kempy, prý je ale problém s volnými místy a kdo si nebo okne s předstihem, má smůlu a může tak akorát čumět. A taky se u nás pořád řeší, jestli bude dost vody, protože bez té se ty prázdniny prostě neobejdou, a to ani ty domácí, natož pak když se člověk potí u grilu.
5: Ze společnosti.
6: Stezka Českem přináší řadu nečekaných momentů, třeba když se jeden borec potká s pštrosem nebo někdo pošle domů přes 10 kilo úplných zbytečností. Tyhle kuriozity ukazují, že na cestách potkáte kdejaké lidi. Od 3měsíčních mimin až po 80leté babičky všichni si jdou za svým, někdy s pštrosem, jindy s batůškem plným kravin.
5: Kultura.
6: Dobré odpoledne, posluchači. Morálka v Česku sice zdrhla po anglicku, bez rozloučení, ale kulturní léto to naštěstí nedělá a rozjíždí se ve velkém stylu. Středočeský kraj spustil kulturní léto 2026, takže se můžete těšit na přes 60 akcí od koncertů Karla Plíhala po stand-upy na stojáka, což je záruka, že si každý ten svůj kulturní orgasmus najde. Takže žádné mračení, ale hurá za uměním, třeba i pod širým nebem, kde se občas něco pikantního upeče.
5: Sport.
6: Tak to máme Ester Ledeckou, co si myslela, že rozchod s tenisovým Robinem Staňkem bude největší drama roku, ale chyba lávky, Milánkové. Ukázalo se, že její tajnou láskou byl sjezdař Mathieu Violet, o kterém se mluvilo jen šeptem. A aby toho nebylo málo, údajně ho jí přebrala samotná lyžařská ikona Lindsay Vonová, což je prostě pecka.
5: Doprava.
6: Ve Žďáru nad Sázavou právě startuje pouť, a tak se tamní silnice už teď klepou strachy, cože se to na ně valí. Řidiči se tam musí obrnit trpělivostí, protože kromě nás

0: přijde ženská doktorovi, že je cítit z úst, a on říká, tak jsem lékař, tak to by neměl být problém, ukažte, dějte a jak odevře tu mordu, tak se pošvihne. Odplazí se vedle do ordinace, tam si píchne nějaký sedativum a něco takhle načmára na kus papíru, napíchne to na koště a pošle to vedle. A ona to takhle čte, tam je pro začátek doporučuji kloktat hovna.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

hlízaným být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Fantasy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, 20 hodin. Češi se letos předhánějí, kdo bude mít nejoriginálnější letní outfit, a jeden šílenec z Horní Dolní si prý na hlavu zasadil rajčata. Sousedé kroutí hlavou, ale jeho žena to bere s nadhledem, hlavně že je klid. Uvidíme, jestli se tenhle zahradní styl ujme i na letních festivalech, nebo jestli to bude jen další úlet.
4: Ze společnosti.
5: Jedna z našich čtenářek se s redakcí podělila o netradiční dilema, jelikož se jí zalíbil tatínek její nejlepší kamarádky. Zkrátka, láska si nevybírá, občas se ale vplíží tam, kam by neměla. Doufejme, že rady, jak z této šlamastiky ven, budou stát za to.
4: Kultura.
5: Středočeský kraj se letos v létě zase pořádně rozjede, a to nejen na kolech. Těšte se na více než 60 kulturních akcí, kde se například v Roztokách nebude bát ani drsné stand-up komedie Na stojáka. Takže jestli vám chybí pořádný smích nebo jen chcete vidět umění pod širým nebem, víte, kam vyrazit.
4: Sport.
5: Komise rozhodčích má jasno, v Teplicích prý sudí Berka nechyboval, i když VAR nahrávka mluvila o ruce a hráč se k ní přiznal. No jo, co na hřišti oko nevidí, to se nepočítá, a tak si český fotbal připsal další záhadu, nad kterou můžeme jen kroutit hlavou. Holt, drama u nás není jen na divadle, ale i na zeleném trávníku.
4: Doprava.
5: Řidiči v Praze 6 zažili kuriózní dopravní patálii, když se jejich plechoví miláčci ocitli v pastě nově instalovaných sloupků, které je uvěznili přímo v zákazu vjezdu. Místní firma tak zjevně ztratila trpělivost s ignorací pravidel a prostě zabarikádovala hříšníky, co si tam vesele parkovali, kde neměli. No co, aspoň se ponaučí, že občas se vyplatí číst značky, nejen čumět do mobilu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes se ranní přízemní mrazíky kolem 1 až 5 stupňů Celsia sice snažili svádět k teplým ponožkám, ale denní teploty se sexy vyšplhají k 16 až 21 stupňům, což je ideálka na to odhodit stud, a klidně i něco víc. Zítra nás čeká podobná erotická hra s přírodou, kdy noční minima klesnou k 7 až 8 stupňům, ale během dne se teploměr znovu napne k 18 až 20, tak se nezapomeňte svléknout do plavek, nebo co nosíte, hlavně že je sranda.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Minimum muziky. Minimum

Voják tancoval na Slovensku se slovenskou dívkou, náš voják. Tancují doleva valčik, ona byla větší než on, doprava, ona byla menší, doleva, ona byla větší. Oni pá, prosím vás, jak to jste jednou větší, jednou menší? Ona pá, já mám protézu, mám tam levotočivý závit.

televizi rádio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do hospody a objedná si dvě piva. Vrchní mu je donese a je mu divný, proč si samotný chlap objednal dvě piva. A chlap mu říká, já mám nemocního bratra, a tak piju i za něj. Druhý den chlap přijde znova a objedná si jen jedno pivo a vrchní povídá, je, to je mi líto, pan bratr zemřel. A chlápek na to, ne, neumřel, ale já jsem přestal pít.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, 21 hodin večer. V obchodě v Praze se mezi rohlíky našel balík peněz. No, teď budou lidi prohledávat každý nákup, jestli na ně taky nevykoukne nějaká obálka plná bankovek, nehledě na to, že rohlíky pak budou pomlácený jak po tanci. Doufejme, že šťastný nálezce nekoupí jenom nějakou píčovinu, ale radši uspořádá pořádnou chlastačku.
5: Ze společnosti.
6: Zatímco ve světě na Velikonoce hledají vajíčka, v Česku se v pondělí občas zvrhne pořádné vytí a následné pití. Někteří cizinci sice nechápou, proč se ženské omlazují vrbovými proutky, ale pivo zdarma je mezinárodní jazyk. No co, každá tradice má své mouchy, hlavně, že je u toho sranda, ne?
5: Kultura.
6: O legendě Jiří Károvi, internetovém fenoménu, vzniká nová hra, která slibuje pořádný bordel. Tvůrci slibují unikátní mechaniky opilosti a nástroje jako flašky, záchodové štětky nebo dokonce hořící holuby. Takže se připravte, že v roce 2026 budete moci konečně ovládat tohodle pána na obrazovkách a zažít jeho divoký svět.
5: Sport.
6: České fotbalové tribuny o víkendu pořádně zahučely, když se fanoušci napříč ligou pustili do šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka. S transparenty jako, Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje, mu vzkázali, že už jim to pěkně leze krkem. Hold, když jde o fotbal a vášnivé faninky, emoce občas tečou proudem.
5: Doprava.
6: Na D46 u Vyškova dnes řidiči nevěřičně kroutili hlavou, když potkali auto ve starém policejním kabátě s majákem, které tam zřejmě nemělo co dělat. Tahle bizarní scéna sice nespůsobila kolaps, ale určitě pobavila víc než tradiční práce na silnici. Kdo ví, třeba si jen nějaký vtipálek spletl dálnici s karnevalem a policie to teď musí řešit místo běžných dopravních čubiček.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes v noci nám příroda připraví malou zkoušku odolnosti, teploty se propadnou k 6 stupňům Celsia a pozor na případné přízemní mrazíky, ať vám nezmrzne úsměv na rtech. Ale zítra už se blízká na lepší časy, rtuť teploměru vyšplhá až k příjemným 18 až 20 stupňům, takže klidně vyvětrejte letní šaty, ať máte co ukazovat.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Být šílený neznamená být úplně hlízaný.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Good evening, citizens of Earth. This will be your last chance to escape. I want to invite you to a new world. A world of liberty. A world of peace.

0: Tancoval voják se Slovenkou a povídá jí sečno, vy jste perla. Ona pá, je perla, to čižma vrzla.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. května, slaví svátek Nataša, jméno latinského původu, které se překládá jako narozená v den Vánoc. Všem Natašám přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum info. Maximálně fajn.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, 22 hodin večer. V Praze se po víkendu opět rozjela mašinérie úředního šimla, ovšem mnohem větší šichtu měli hasiči, kteří museli řešit požár střechy nákupního centra na Chodově. Naštěstí nikdo neutrpěl zranění, jenom pár nadšenců doslev přišlo o životně důležitý zdroj adrenalinu. Mezitím se po celé zemi šíří kachní mor, který řádí hlavně v hlavách našich politiků, když vymýšlí další nesmysly, které se dotknou všech poctivých lidí. A aby toho nebylo málo, tak si ve flítku místku nějaký vtipálek vzpomněl, že staré dobré časy, kdy se nahatí lidi honili po městě, ještě nevymřeli.
4: Ze společnosti.
5: Zatímco někteří řeší, kam poslat dopis, obyvatelé vesnice Onen Svět, která je fakt v Česku, mají občas srandu s poštou i úřady. Když diktují adresu, prý se na druhé straně sluchátka ozývá trapné ticho a otázka, jestli to myslí vážně. Hold, s takovým bydlením člověk prostě vždycky někoho pobaví.
4: Kultura.
5: Česká republika zase ukázala, že máme fanoušky, kteří se nebojí jít s kůží na trh, tedy spíš s hrudníkem. Lucie Šlégrová se před hokejovým zápasem pořádně vyprsilela a dokázala, že i v kultuře fandění umíme být jedničky.
4: Sport.
5: Je vám zima. Tak to se podržte, protože i v dubnu se ve Středočeském kraji jezdilo, a to neleda jaká libová jízda, kde se čtyřnozí atleti proháněli lesem. Mistryně psích spřežení v Káraném vzkazuje všem pochybovačům, že nejsou žádní blázni připnutí za psy. Jen si prostě užívají, když jim to lítá lesem se psí silou vpřed.
4: Doprava.
5: Tak co si budeme povídat, české dálnice zase ukázaly, že se na nich dá trávit víc času než doma s tchýní. Jen na D1 a Pražském okruhu se to dneska mlátilo jak v ringu, s řadou nehod, které spíše připomínaly boxerský zápas. Takže pokud jste jeli, nejspíš jste si stihli přečíst celou knihu a teď možná hledáte ten správný exit na únik před realitou.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Noční teploty klesnou k 6 až 9 stupňům, takže si ještě na chvíli zachumlejte do peřin nebo se tulte k partnerovi, ale přes den už se sluníčko vyhoupne až na krásných 20 stupňů, takže opálené zadečky a odhalená ramena budou v kurzu. Takže žádný trapný chladný večery, venku to bude žít a vzduch bude přímo lákat k odvážným kouskům.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Rádio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: každý den je originál.
1: Dnes, 18. května, slaví svátek Nataša, jméno latinského původu, které se překládá jako narozená v den Vánoc. Všem Natašám přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio. Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. května, předposlední, 23. hodina večerní. Tak pánové, co si nechali uříznout kousek radosti, teď prý zkoušejí kde jaké krkolomné metody, včetně transplantací kůže, aby si předkošku nějak obnovili. No řekněte, co s tím ti chlapi furt mají, když už to jednou nemají, tak to nemají, ne. Stejně si pak s tím pindíkem hrajou jenom sami.
5: Ze společnosti.
6: Česko žasne nad zlodějem, který ukradl lebku svaté Zdislavy a pak ji zaril do betonu. Prý jí chtěl dopřát klid, protože vystavování kostí považuje za přežitek, co do moderní doby prostě nepatří. A světe div se, spousta lidí tomu týpkovi v tomhle dává za pravdu, že tyhle relikvie už jsou fakt divný.
5: Kultura.
6: Tak se nám zdá, že Češi jsou v posteli pořád pěkní puritáni. Nová kniha Česká touha od Hany Vackové totiž ukazuje, že ačkoliv sex na nás čumí z každého rohu internetu, mluvit o něm nahlas je pro spoustu lidí pořád větší tabu než přiznat, že si rádi občas něco šlehnete. No co už, aspoň víme, že nejsme v tomhle fucku pusami.
5: Sport.
6: Místní fotbalový spolek z Horní Dolní sice zase prohrál, ale jejich nový maskot, sexy traktoristka z nedalekého JZD, prý rozproudil krev v žilách fanoušků víc než pivo a klobásy. Trenér Vomáčka Suše poznamenal, že je to konečně něco, co na jejich pralesní ligu přitáhne víc lidí než jen štangasty a jejich žíznivé manželky. Aspoň mají zadek na co koukat, když už ten fotbal stojí za prd.
5: Doprava.
6: V Děčíně se dnes ráno jeden borec s kamionem posral na značení a snažil se protlačit pod viadukt, kam se očividně nevešel. Teď tam blbci řídí dopravu kyvadlově, takže si zase užijeme nekonečné fronty. Reténi se prostě najdou všude, hlavně za volantem.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra se sice probudíme do oblačného rána, ale den se vyklube na příjemných 18 až 20 stupňů Celsia, takže žádné chcérání do bazénu dnes nehrozí. V noci to ovšem spadne na chladných 6 až 8 stupňů, takže ty svoje noční hrátky s láskou raději přezumte pod peřinu, ať si nenastydnete ty koule.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
8: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: odbyla půlnoc.
1: Půlnoc.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
4: Hrajeme další pecky.
5: Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, půlnoc. Češi sice podle nejnovějších průzkumů prý už tolik nebrblají a nálada ve společnosti se prý lepší, ale kdo jim to žere, když jim smrdí byt, co? Designéři interiéru se můžou posrat z toho, jak 8 z 10 českých domácností zapáchá zatuchlinou, přepáleným jídlem a nevyvětranými fuseklemi, místo aby se v nich dělalo něco zábavnějšího. Takže než si zase začnete stěžovat na ceny rohlíků, zkuste si nejdřív vyvětrat ten zatuchlej chlív, co máte doma, a třeba vám pak i líp poleze raní pták.
7: Ze společnosti.
8: Víte co? Ti naši šamani z MHD se fakt nezdají. Někde v Brně se prej našla partička, co místo tradičního nadávání na zpoždění rovnou založila swingers klub v trolejbusu, protože, stejně nikam nejedem, tak proč si nezašukat, že jo? Dopravní podnik zatím mlčí, asi čeká, až bude mít taky jízdné, nebo spíš permanentku.
7: Kultura.
8: Právě v divadle Lucie Bílé se rozjela nová komedie Sladké neřesti, kde si manželé Larry a Inks vymyslí docela pikantní dohodu o střídání partnerů, což se, samozřejmě, posere takovým způsobem, že i průměrný swingers klub zbledne závistí. Holka, tohle divadlo fakt není pro puritány, spíš pro ty, co si rádi dopřejí pořádnou dávku lechtivé zábavy a nekorektního humoru.
7: Sport.
8: Takže, víte co? Na okresním přeboru v Nohejbale se stal včera regulérní zázrak, když jedné fanince vypadl z výstřihu míč a rozhodčí, chudák zaslepený, to odpískal jako gól. Prý prsa rozhodla zápas a celá hospoda se pak sázela, jestli tam měla balonky pořádný, nebo jenom nějaký prdítka.
7: Doprava.
8: Takže bacha, pokud jste ještě na cestách, D1 za Brnem směrem na Ostravu byla dneska odpoledne pěkně v prdeli, nějaký umělec tam totiž poslal auto na střechu a na 208. kilometru to bylo na čas úplně ucpané. Evidentně se někteří řidiči rozhodli, že nejlepší místo pro parkour je přímo na dálnici. Raději se držte oběma rukama volantu, ať se vám taky neudělá šoufl.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Dnes v noci nám teploty klesnou na 6 stupňů, takže pokud máte rande, nic moc na rozpalování vášní. Zítra už se rtuť teploměru vyšplhá až na příjemných 20 stupňů Celsia, což je ideální počasí na to, abyste ze sebe konečně něco sundali, ale bacha na průvan, ať si nenastydnete, vy prasáci.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
9: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic, why it's a greased lightning?

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. Minimum muziky. Minimum in.

Yeah.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: vrcholí přípravy na Pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimně, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, ohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říkám, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh,

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 19. května, slaví svátek Ivo, jméno s keltskými a germánskými kořeny, které se často vykládá jako tisové dřevo nebo lukostřelec. Všem nositelům jména Ivo přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Crazy Radio. Crazy Radio. Odbyla první hodina. Crazy Radio.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, 1 hodina ráno. Hlavní město se zase jednou předvedlo, když se nová umělecká instalace v parku ukázala být spíš gigantickým penisem než uměním, což pobouřilo místní babičky a rozesmálo pubertáky. Pražané se teď hádají, jestli je to fakt kultura, nebo jenom totální prasárna za prachy daňových poplatníků, a někteří už prý schánějí fixy. No, prostě další den v Kocourkově.
4: Ze společnosti.
5: Češi se zase předvedli, tentokrát v oblasti psí módy. Vlastníci čtyřnohých miláčků teď svým chlupáčům dopřávají třpytivá varlata, aby jejich pejsek na venčení zaručeně zazářil. No co, když už má chlap koule na takovou píčovinu, tak ať se s ní aspoň pochlubí.
4: Kultura.
5: Kanye West, tenhle pošuk s antisemickými výlevy, prý chystá v Praze obří koncert pro 50 tisíc lidí. Místní se z toho samozřejmě posrali, protože nikdo nechce, aby jim tady tenhle Dale plival do ksichtu sračky. No, uvidíme, jestli se tahle kulturní tragédie fakt uskuteční.
4: Sport.
5: Čeští hokejisté to na mistrovství světa zase rozjeli, a s nimi i národ. Jeden fanoušek z Horní Dolní prý tak moc věřil ve vítězství nad Švédy, že se s barmankou vsadil o trenky a teď chodí na pivo jen v rouše Evině. Doufejme, že mu medaile aspoň zakryje tu malou ostudu.
4: Doprava.
5: Takže, dámy a pánové, jestli jste teď někde venku a chystáte se domů, tak bacha. Dálnice D1 u Brna je momentálně pěkně v prdeli, auto tam skončilo na střeše, takže si hoši záchranáři zase můžou hrát na pískovišti. A jestli jste měli plán jet přes Hostomice, tak pozor, tam si nějaká jelita střetla auto se zvěří, snad to nebyla ta vaše sousedka, co vypadá jak srna před říjí, co jí vlítla pod kola. Kromě toho jsou samozřejmě všude jinde ty klasické noční pičoviny, kolony a zácpy, takže fakt jen nutně věďte.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká docela proměnlivé počasí, s občasnými přeháňkami, a v noci se teploty budou motat kolem 6 stupňů Celsia, což na nahé radovánky fakt není. Přes den ale rtuť teploměru vyleze až ke 22 stupňům, takže to bude ideální na nějakou venkovní akci, kde se dá i něco ošukat. Jen si vemte deštník, ať vám nějaká ta sprška neničí účes, protože kdo by chtěl vypadat jako zmoklá slepice, že jo?
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se říká kurva práce? Protože je to buď kurva práce, nebo se kurva nepracuje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Policajt zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50. Policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.
1: Crazy Radio.

0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
4: Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum.